jsem vyskočil. Vochepečka, vokelič, vrtavku, vazelinovič, vorál, vodra, vorlíček, vorálek, vozmi vorlí, vrbl, vrtl, votruba.